udělal rejdu, který by já mne nachmastu nehoru v jejich hášku. A můka synke vás mi píšky, jak je hesen volom. Čili program je mápku, je kohor nachmastu na dobře rehe. En izbár gane vale he nizam vágit zhen. En nizam vágit zhen is ook aanwezig op udělas Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl. Vanaf slechts 8,50 €. Super early birds.

Udělal rejdu ke zřejmě a mne na masu nehal rový chášky. A muka sínke vás mi píšky, jak je hesen volom. Čili programe hmápku je kohor na masu nehal dobře rehe. En izbár gane vale he nizam vágy dřen. En nizam vágy dřen je zoukám vejš hop udělas Brasa Mila Fest 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl. Vanaf slechts €8,50. Super early birds.

Udělal rádi, když jsme jen na masuře a rovní chánské. A muka sin, když vás mi píš, kde je hezen volom. Chtěli program, hej, mám kdo, jak on na masuře nebude jen. And is bar gane wale hai Nizam Vagid Hussain. And Nizam Vagid Hussain is ook aanwezig op Ujala's Brasa Mila Fest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl vanaf slechts €8,50. Super early birds.